0: je plno kníh a v každej z nich sa prihovára mocný, silný hospodín.
1: Mocný, silný hospodín!
0: V knihe kníh je plno mužov, každý z nich si prešiel skúškou, sudca, král či prorok.
1: Sudca, král či prorok!
0: Tak aj prorok Eliáš utiekol na púšť a nechcel

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. června.
1: Při generální audienci pokračoval papež Lev XIV. V sérii katechezí věnovaných druhému Vatikánskému koncilu. V návaznosti na předchozí týdny znovu otevřel koncilní konstituci o liturgii Sacrosanctum Concilium. V dnešní katechezi se zaměřil na klíčové pojmy liturgického slavení – obřad, znamení a symbol. Zdůraznil význam provázanosti obřadů s obsahem slavení i důležitost otevřenosti vůči symbolům pro člověka v jeho celistvosti.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, pokračujeme v katechezích na téma koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium. Chceme se dnes zamyslet nad některými základními prvky posvátné liturgie, totiž na

0: obřadem, znamením a symbolem. Druhý vatikánský koncil vyšel z bohatého zdroje drahocenné práce liturgického hnutí a pomohl nám odhalit jednu pravdu, která byla velice živě přítomna v povědomí starověké církve a v učení církevních otců. Obřady křesťanské liturgie nejsou vnější obal svátostného tajemství, nahromadění náhodně zvolených obřadů. Nýbrž prostředek, jímž nám církev umožňuje dotknout se samotného božího obdarování. Právě proto nás koncil zve, abychom pochopili tajemství víry, které se uskutečňuje v liturgii prostřednictvím obřadů a modliteb.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica.
2: Obřad dává liturgickému dění konkrétní podobu a jejím prostřednictvím také našemu životu, když v nás vytváří duchovní citlivost, jež nás uschopňuje zakoušet Boží přítomnost prostřednictvím Ježíše Krista. K tomu samozřejmě může dojít jen tehdy, nezůstáváme-li vůči liturgii stranou stojícími a němými diváky. Nýbrž zúčastníme-li se jí celým svým já, s tělem, myslí i srdcem, v poslušnosti Pánovu přikázání. Takto nás posvátné obřady formují k naslouchání Božímu slovu, ke vzdávání díku a klanění, k bratrskému sdílení a ke společenství církve. Zjišťujeme, že jsme shromáždění mnoha tváří spojeným jednou vírou.
1: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
0: Obřad nás zapojuje do dobře uspořádané posloupnosti gest a modliteb, která může kontrastovat s naší individuální tendencí ke spontaneitě. Jeho logika však není určena k tomu, aby svobodě nasadil úzdu schémat. Naopak, střízlivá slavnostnost jejich rytmu umožňuje obřadům, aby zabrzdili horečnatou aktivitu a omezili ji na to, co je podstatné. Tak odhalujeme další rozměr činnosti, která není vypočítaná na efekt a výkon, nýbrž která poskytuje novou zkušenost s časem a prostorem. V obřadech zakoušíme logiku nezištnosti. Nacházíme příležitost zastavit se a obnovit srdce. Zjišťujeme, že Boží milost nás předchází. Učíme se žít rytmem přebývání Svatého Ducha. Gramatika obřadů je utkána z vlastních liturgických znamení a symbolů. Jak potvrzuje koncil, tato znamení značí posvěcení člověka a způsobem každému z těchto znamení vlastním je uskutečňují. Katechismus katolické církve hlouběji zdůrazňuje hodnotu těchto znamení a připomíná, že jejich význam má své kořeny v díle stvoření a v lidské kultuře. Upřesňuje se v událostech staré smlouvy a plně se zjevuje v Kristově osobě a díle. Příznačné je to u znamení vody. Od počátku stvoření k potopě, od přechodu rudým mořem k Jordánu, až k vodě tryskající z Kristova boku, která se stává svátostným znamením ponoření do jeho smrti a zmrtvých stání.
1: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
2: Znamení a symbol jsou pojmy, které jsou často užívány jako synonyma. Ve skutečnosti je znamení symbolické tehdy, je-li to odkázat nejen na ideu, ale na komplexní systém významu a hodnot. Například jsme-li pokropeni svěcenou vodou, ožívá v nás povědomí daru, který jsme získali ve křtu, a naše přilnutí k novému životu v Kristu. Za druhé, symboly mají bytostně praktický charakter, jsou především úkonem, jednáním, prostým a obecně známým, jako je pokleknutí nebo pozdravení pokoje, nebo závaznějším, jako je tomu u klíčových úkonů jednotlivých svátostí. Především však mají symboly jedinečný performativní a proměňující rozměr, jak ve vztahu k hmotným prvkům z nich se stávají, tak vůči těm, kdo s nimi přichází do kontaktu, činí zjevným, dotýkající se srdce i mysli a dávají vzniknout autentickým vztahu v církvi.
1: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi Papa Francesco.
0: V apoštolském listu Desiderio Desideravi papež František citoval slova Romana Guardiniho a stanovil první úkol liturgické formace. Člověk se znovu musí stát způsobilým pro symboly. Je třeba, abychom se nechali poučit liturgickými obřady, abychom decentně a bez své vole pečovali o krásu našeho slavení a věnovali se autentické mystagogii. Zkušenost živé a zbožně slavené liturgie ve spojení s přiléhavou mystagogickou katechezí je nejlepší cestou, jak ve všech vzbudit onu otevřenost k setkání s Bohem, která se v logice vtělení může uskutečnit pouze tehdy, zapojili se celý člověk, duch, duše i tělo.
1: Spirito, anima e corpo.
2: To byla katecheze papeže Leva 14. při dnešní generální audienci.
0: V jejím závěru Lev 14. ve svých pozdravech připomněl slavnost nejsvětějšího těla a krve Páně, která letos připadá na čtvrtek 4. června. V řadě zemí je však přenesena na neděli a také papež ji oslaví v neděli, tentokrát v Madridu, druhý den své apoštolské cesty do Španělska.
1: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù pane spezzato e donato per ciascuno di noi.
2: Eucharistii kontemplujeme Ježíše, chléb lámaný a darovaný pro každého z nás. Výrazem lidové eucharistické úcty jsou procesí s nejsvětější svátostí, která procházejí ulicemi mnoha měst. Chtěl bych vás povzbudit, abyste udržovali tento krásný projev veřejného svědectví víry.
0: K symbolice procesí se papež vrátil také v pozdravu polským věřícím.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
2: Účast na eucharistických procesích, zejména účast rodin, dětí a mladých lidí, je odvážným svědectvím víry a připomíná všem, že Bůh je přítomen uprostřed svého lidu a doprovází ho v každodenním životě.
0: Věřícím hovořícím portugalsky papež připomněl, že červen je měsíc zasvěcený nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
2: Drazí bratři a sestry, v tomto měsíci zasvěceném nejsvětějšímu srdci Ježíšovu se přibližme ke zdroji Božího milosrdenství a něhy, aby vzkříšený proměnil naše srdce a učinil je trpělivější, velkorysejší a soucitnější. 9 Salesiánů zavražděných německými nacisty během druhé světové války bude 6. června blahořečeno v krakovském chrámu svatého Jana Pavla II. Místo konání obřadu není náhodné. Mladý Karol Vojtila byl svědkem zatčení některých z budoucích mučedníků a jejich svědectví víry.
0: Beatifikační slavnost v sobotu 6. června nepřipravuje pouze Brno, ale také naši severní sousedé. V Krakově budou blahořečeni salesiánští mučedníci nacismu. S našimi budoucími blahoslavenými Janem Bulou a Václavem Drbolou je spojuje angažovanost v pastorační a výchovné činnosti a podobností, jak totalitní režim zachází s těmi, kdo formují lidská svědomí, bychom našli více. Po vypuknutí druhé světové války bylo těchto 9 salesiánů zatčeno výhradně proto, že byli katolickými kněžími. Nezúčastňovali se politické ani vojenské činnosti. Nacistický režim však jejich službu považoval za hrozbu.
2: V koncentračních táborech zůstávali věrní svému povolání. Navzdory hladu, ponižování a mučení nepřestávali podporovat spoluvězně, modlit se a vydávat svědectví o víře. Jejich mučednictví bylo církvi uznáno jako smrt in odium fidei, z nenávistí k víře. Tato beatifikace je veřejným uznáním jejich oddanosti Bohu, která se ukázala být silnější než násilí, strach a smrt. Uprostřed totalitní nenávisti zůstali věrní Kristu, církvi a svému salesiánskému povolání až do konce. Zdůrazňují organizátoři slavnosti.
0: Blahořečení se uskuteční v poutním kostele svatého Jana Pavla II. V Białych Mořách. Výběr tohoto místa má hluboký historický a duchovní význam. Mladý Karol Vojtila, který během války bydlel v krakovské čtvrti Dembníky, byl svědkem zatčení 6 z 9 salesiánů. Němci je poté odvezli do koncentračního tábora v Dachau. Tato zkušenost zanechala stopu v životě budoucího papeže a stala se jednou z událostí, které ovlivnily zrání jeho kněžského povolání.
2: Hluboce věřím, že kněžské povolání svatého Jana Pavla II. Vzešlo také z jejich mučednictví, říká krakovský metropolita kardinál Gregor Ryš.
0: Otec Jan Švěrc, otec Ignáci Antonovič, otec Karol Golda, otec Vladimír Šembek, otec František Harazim, otec Ludvík Mroček, otec Ignáci Dobijáš, otec Kazimír Vojtěchovský a otec František Miška zemřeli mučednickou smrtí v německých nacistických koncentračních táborech Auschwitz a Dachau v letech 1941 a 1942. Papež Lev XIV. Schválil dekret o jejich mučednictví 24. října loňského roku. Blahořečení 9 Salesiánů bude nejen poctou mučedníkům druhé světové války, ale také připomenutím, že svědectví víry a věrnosti povolání zůstává zdrojem naděje pro další generace křesťanů.
2: Krátce před začátkem světové sportovní události, mistrovství světa ve fotbale, věnuje Lev XIV. Červnový úmysl modlitby s papežem sportovním hodnotám. Zve nás k modlitbě, aby se sport stal nástrojem míru a pokoje, setkání a dialogu kultur a národů, aby přispíval k rozvoji vzájemné úcty, solidarity, osobního růstu a ducha překonávání hranic. Papež také děkuje pánu života za dar sportu, za ty, kdo oslavují Boha tělesným cvičením, za přátelství zrozená na herním poli a za radost z týmové hry. V tomto duchu se také Lev XIV. V červnu modlí, aby sport byl školou bratrství a univerzálním jazykem pro setkávání kultur a národů, podobenstvím o životě s Kristem, v němž se každý člověk naučí vítězit s pokorou a úctou k poraženým i prohrávat beze ztráty naděje a sebe sama.
0: Lev XIV. Jmenoval prefektkou dikasteria pro komunikaci Marii Montserrat Alvarado, dosavadní předsedkyni a provozní ředitelku EWTN News. Od 1. listopadu vystřídá v úřadu Paola Ruffiniho. Alvarado se narodila v Mexico City a získala akademické tituly na Florida International University a George Washington University. V letech 2009 až 2023 zastávala vedoucí pozice v Beckett Fund for Religious Liberty, kde se angažovala v iniciativách zaměřených na obranu náboženské svobody a podporu lidské důstojnosti. Od roku 2023 zastává funkci prezidentky a provozní ředitelky EWTN News, kde spravuje mezinárodní mediální platformy produkující obsah v 7 jazycích prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku, digitálních médií a sociálních médií. V prohlášení vydaném po oznámení své nominace Maria Montserrat Alvarado uvedla: ačkoliv toto jmenování bylo nečekané, přijímám je s upřímnou touhou sloužit svatému otci na počátku jeho pontifikátu. Jsem vděčná Paolovi Ruffinimu za jeho vedení v posledních letech a těším se, že v přátelské atmosféře a s nadějí budu pokračovat v důležité práci na posílení dikastéria, aby mohlo i nadále sloužit církvi v Římě i kdekoliv jinde a zvěstovat Krista světu.
2: To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
2: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: 14 hodín 30 minút. V nasledujúcej rubrike Cestovanie vás chceme pozvať k našim západným susedom do mesta Ostrava a jeho okolia. Obyvatelia regiónu sú hrdí na svoju banickú tradíciu, ktorá sa prelína s modernou kultúrou či prírodnými krásami. Región ponúka pestrú mozaiku zážitkov, od priemyselných areálov cez sakrálne pamiatky až po malebné Beskydy. Samotné mesto Ostrava je dynamické, plné umenia, festivalov a nových príležitostí na oddych. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Dominik Gál z ostravského destinačného manažmentu Ostrava Info.
1: Cestovanie a svet.
2: Keď sa naši poslucháči zo Slovenska vyberú do Ostravska, čo určite nemajú obísť?
3: U nás je to taký, kolik času si udelají celkově na to Ostravsko, nejenom Ostravsko, ale celý kraj, ale když navštíví samotnou Ostravu, říká se, že nejméně 3 dny na první návštěvu je potřeba. Co tam navštívit, tak když se řekne Ostrava, tak si samozřejmě všichni vybaví industriál a to je to hlavní, proč tu Ostravu takhle máme. Nádherná památka, někteří budou znát dolní oblast Vítkovice, máme tam doly, jako je Michal, máme tam doly, jako je Landek Park, kde lidi můžou i svárat dolů, ale není to teda jenom o Ostravě. Můžete se kouknout, každý se najde to svoje, od militárních až religiózních staveb. V kraji najdeme více než 80-90 památek, každý si může vybrat, co chce.
2: Začneme trošku podrobnější tou Ostravou. Čo by ste poradili? Kam máme ísť?
3: Pokud lidi třeba poslouchají rádio a úplně ještě stále třeba nevěří, nechcou se nějak spojovat s tím internetem, tak samozřejmě přijedete k nám na nádraží nebo autem. První věc, kterou byste měli udělat v Ostravě, je vydat se na vyhlídkovou věž Nové radnice, kde sídlí infocentrum. Vy si řeknete na 2 dny, na 3 dny Ostravu a navrhnou vám celou Ostravu. Hlavní památkou v Ostravě samozřejmě je dolní oblast Vítkovice, která je národní kulturní památka. Je to obrovský areál, kde vy vlastně můžete trávit času, kolik chcete a momentálně už se tam nachází přes 21 budov, které můžete navštívit, včetně Bolt Tower, která vyhlídková věž, taky ji nahoře podepsal samotný běžec Usain Bolt díky zlaté tretře. To jsou ty hlavní. Industriální je dolní oblast Vítkovice, důl Michal a potom teda důl Landek Park, hlavní areály industriálu. Jinak v Ostravě potom můžou navštívit samotné centrum a jsou krásné 20-minutové procházky, kde vám propojíme historii, kulturu a i religiózní stavby. Od největších kostelů, které máme, až po nádherné vyhlídky kolem řeky.
2: Tak nám přibližte, jaké kostely tam máte.
3: Ostrava má celkem 21 kostelů, ale ty hlavní a jeden z těch nejdůležitějších je kostel momentálně teda katedrála Božského spasitele a je to kostel, který je jeden z největších, kapacita má 4000 lidí, byl vysvěcen vlastně docela nedávno, 2015 a je obrovský. Další kostel, který je velmi důležitý v Ostravě a je v samotném centru, asi 2 minuty od náměstí, je kostel svatého Václava a jedná se o nejstarší budovu v Ostravě jako takovou z 13. století. Je to nádherné a proč ho zmiňujeme? Protože můžete vlastně vidět, jak ta Ostrava byla poddolovaná. Samotný chodník, který je kolem kostelu, je v některých místech o 70 cm výše než základy kostelu, protože stále ten kostel mírně klesá. Nejsou to teda jediné, jak říkám, kostelu je spoustu. Nádherný, trošičku už na jihu Ostravy je kostel svaté Kateřiny, jediný dřevěný kostel, který máme v Ostravě. Tam si sice musíte napsat faráři, ale pan farář vás provede a je to velmi krásné.
2: Okrem týchto kostolov sú tam ešte nejaké sakrálne pamiatky?
3: Samozrejme, nejedná sa všechno jenom teda křesťanské památky, ale Ostrava má veľmi bohatou historii na židovské památky. Byla tam i synagoga, tá bohužel díky nacistickým procesům lehla k zemi požárem, ale sú tam veľké památníky, monumenty, které na to odkazují. Samotné hned v centru je židovský památník, tady k toho vlastní ničení, ale z jiných sakrálních památek, tak samozřejmě i kousek od Ostravy, nejenom v centru Ostravy, tak velmi populární je šikmý kostel, který je 15 minut od Ostravy, když pojedete autem, 30 minut, šikmý kostel, velmi populární kniha, kterou sama Karin Ledická napsala a od té doby vlastně ty religiózní památky nabírají tu váhu a dělají se jedny prohlídky za druhou. Nádherný kostel, kdo by někdo nevěděl. Říká se mu šikmý kostel, protože už je na staré Karviné, která se mírně propadá, takže ten kostel je celý už pomaličku jako šikmá věž, která už trošičku padá, takže velmi, velmi nádherný v rámci tady tohoto.
2: Verme, že se bude velmi, velmi pomaličky nakláňat.
3: Je to tak, ale už je z toho díky Karin Ledické a to může být velké poděkování, tak oživila vlastně tady ten turismus. A nejde jenom teda o ten kostel, ale kdysi kolem toho kostelu byla takzvané staré město Karviná. Dříve než existovalo tady tohleto městečko té Karviné, tak v těch místech dělají tematické prohlídky a dozvíte se, jaké to bylo být horníkem, jaké to bylo mít tu baňu, fárat do dolů. Je to krásné, byl jsem samotný na té prohlídce 2 hodiny a nelitoval jsem jedinou minutu.

0: Dnes sme sa vybrali na výlet do českého mesta Ostrava a do jeho okolia. Hosťom Márie Čigášovej je Dominik Gál z ostravského destinačného manažmentu Ostrava Info.
1: Cestovanie a svet.
2: Ostrava a okolie sú známe práve tou banickou činnosťou.
3: Je to tak, ale bohužel tohle to je nejznámější. I lidi v Praze stále vzpomínají na tu černou Ostravu. Bohužel tento rok se stala věc, která se stala, a to je teda poslední důl v Moravskoslezském kraji a v celém Česku byl uzavřen 2. února. Od té doby už se netěží v Ostravě. Ostrava jako město takové přestala těžit 1994, ale jak říkám, poslední důl v celém Moravskoslezském kraji byl 2. února 2026. Na druhou stranu je to věc, kterou my se vždycky budeme prezentovat.
2: Veď sa hovorilo, že ja som baník, kto je viac, že naozaj tí baníci používali veľkú úctu.
3: Aby ste mieli ako takovou predstavu, kdyby to třeba niekto neznal, opravdu kdysi, kdo byl horník, tak samozrejme bylo to nieco za nieco. Vždycky, když získate nieco do plusu, musíte nieco stratiť do mínusu. Proč to říkám? Horníci byli nejbohatší pracovníci. 14. 15. plat byl normální v Ostravě, ale když jste šla farat už třeba od 16 do 18 do Rubaně, do Baně, osud mohl vás potkat třeba v 20 letech, ale horníci maximálně dožívali 60, 64 na zamoření plic. Je to bohužel ta temná historie, ale byla to krásná práce a stále i teďka naposledy vyfarali horníci. Vždycky to bylo sectí.
2: Naozaj tu historii už nikto Ostrave a okolí nezoberie spojenou s baníctvom a s baníkmi. Ak by sme teda chceli v tej Ostrave pozrieť ešte nejaké, dajme tomu, múzea, kam by ste nás nasmerovali?
3: Kromě té bánské, které jsem teda zmínil, a hutnictva, tak to je ta dolní oblast Vítkovice. Ale muzeí kolem máme spoustu. Nemířil bych to teda jenom na tu Ostravu, protože kousek od Ostravy, pokud přijdete autem, pokud se budete pohybovat vlakem, všechno máte do hodiny a jsou to krásné muzea. Rád bych teda zmínil, směrem na jih, do Beskyd, asi nejznámější pro Československo, pro Česko jako takové, je muzeum Kopřivnice Tatra, teďka nově zrekonstruované. Sehnali i staré vozy, které kdysi vůbec nebyly na výstavku, takže nádherná prohlídka, kdo má rád tyhle ty technické památky. Když už jsme u té techniky, tak doporučuji všem posluchačům klidně se kouknout na projekt Technotrasa a jsou to veškeré technické muzea v celém kraji. Najdete tam osoblahu, najdete tam militární bunkry od Bohumínu až po velké památky, které jsou na Hlučínu, obrovské monumenty. Samozřejmě potom dále se můžete kouknout až po Nový Jičín nebo samotný Štramberk s vysokou trubou. Někteří možná znají Štramberské uši. I tam jsou krásné muzea.
2: A našel by se i nějaký hrad alebo zámok, alebo něco z této historie?
3: Samozřejmě, když zamíříte do samotné Ostravy, my tam máme Slezsko-Ostravský hrad. Tento hrad je jeden z nejmodernějších a je to z toho důvodu, že samotní horníci Ostravy si tento hrad podkopali. Ten hrad vlastně spadl, ta hlavní brána, a celý hrad se musel renovovat. Poslední rekonstrukce proběhla 2011 a otevřeli ho, takže je to novodobý hrad a úplně finální rekonstrukce 2023. Je to trošku nový hrad, ale pokud by člověka tady tohleto nezajímalo, tady ta novodoba a spíše by chtěli více do historie, nebo se kouknout do českých pohádek, taky máme. Je to právě na severu, směrem na Opavu nahoru, jsou nádherné zámky Raduň, nejhezčí pohádkový zámek, který máme, ale každý, kdo přijel do našeho kraje, si samozřejmě spojí tady ten krásný červený zámek Hradec nad Moravicí. Samotná vstupnání brána připomíná Walt Disney od pohádek, takže je to nádherný, krásný zámek, který my můžeme doporučovat. Ale nejsou to jediné zámky, po celém kraji najdete spoustu. Samotné Česko se prezentuje velkým počtem zámků, hradů, střícenin a krásných budov, které odkazují na krásnou historii Česka.

0: Dnešná rubrika Cestovanie vám chce predstaviť Ostravu a blízky región u našich susedov v Českej republike. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala Dominika Gála z ostravského destinačného manažmentu Ostrava Info.
1: Cestovanie a svet.
2: To má radšej nejaké výlety po prírode, alebo nejaké skaly, možno vodu. Čo by ste poradili?
3: Tohle je taky velmi široké téma. Od samotné, když už byste zamířili do toho jádra, toho Moravskoslezského kraje, do té Ostravy, tak máme tam i svoje loděnice, takže pro ty, co mají rádi vodu, se mohou napojit z Ostravice hezky na řeku Odru a sjet si to až do Polska. Bez problému, krásně se to propojuje. Lidi, co by chtěli přírodu, tak nabízíme Severní Moravu, kde máme nádhernou horu s názvem Praděd, ale i Karlovou Studánku, kde jsou lázně. Dřevěná vesnička, nádherná odpočinková část. Samozřejmě, co já jako Ostravák bych nemohl nikdy vynechat, tak to jsou naše Beskydy. Nádherné. Od Lysé hory až právě po jednotlivé Velký Javorník a tak dále. Pustevny jsou takovým hlavním lákadlem, dřevěnou vesnicí, která se nachází nahoře. Má to krásné, hezké prohlídky, samotné okruhy, sochy Radegasta, takže by se krásně dalo strávit v té přírodě. Komu by neseděla, takhle bych to podal. Komu by neseděla ta industriální Ostrava, ať se přesunuje na jih Moravskoslezského kraje a pod těma horama. Je to nádherné, může tam strávit času, kolik chce, protože i když já jako Ostravák, co už tam jsem přes 30 let, furt najdu něco nového. A třeba ještě k tomu severu samozřejmě, tak bychom zmínili i ty jezera, po kterých se dá dostat. A velkou specialitou v tomhle kraji, nevím, jestli to je u vás, jestli posluchači znají nějaké místa, klidně dejte vědět, ale třeba máme i zaplavené doly, kde vy se samotní můžete koupat v čisté křišťálové vodě, třeba na Opavě, ve Stříbře, anebo potom máme i vodní přehrady různé, jako jsou Žermanické přehrady. Takže rozhodně i z té vodní a přírodní máme co nabídnout.
2: Úplně ma prekvapuje, že máte aj kúpele napríklad.
3: Samozřejmě máme, tím se specializuje potom teda, kdo to třeba takhle by si chtěl vyhledat na internetu, tak na tu Severní Moravu se rozhodně kouknout. Od Opávy nahoru, tak jsou samozřejmě různé koupele, přírodní odpočinek a spa, ale třeba i ta Karviná, která má vlastně Darkov, samotné lázně mají, takže se dá i tam trávit výborný čas. Tyhle dva jsou takové jako kdyby nejznámější místa. Karlova Studánka jsou lázně výborné, Karviná, kde je vlastně samotný Darkov, kde se chodí regenerovat a ta nejkrásnější v přírodě, kdo tu přírodu má rád, tak doporučuji Čeladnou. Čeladna je krásné místo na Ostravici, kde žijete vlastně v dřevěných domečkách a žijete v přírodě a hlavně se zasluhují vlastně pobytem dýchacích problémů, takže vlastně kdo by se chtěl odkázat a kouknout se do jedné z nejčistějších částí tady toho kraje a užít si nádhernou a klidnou přírodu, tak doporučuji Čeladnou.
2: A našla by se nějaká jaskyňa?
3: Samozřejmě není to rozhodně srovnatelné se Slovenskem, které je výborné, ne, samozřejmě směrem na Chorvatsko jsou taky. My máme taky jaskyně, ať už menší nebo větší, samozřejmě máme Šipku, která je velmi známa, která odkazuje na to, že tam žili nějací lidé. Tu najdete směrem na přehradou Ostravice, takže velmi blízko slovenským hranicím. A nebo potom se můžete kouknout na menší jaskyně a spojit to třeba i s tou kulturou, tak to je třeba na Štramberku. Když půjdete směrem k dolu, který se tam nachází, tak předtím našli jeskyně krásně, kde žili lidé. Nečekejte teda, že půjdete do velké hloubky, jsou to opravdu jeskyně jenom ze vstupem a tak dále, ale rozhodně já jako Ostravák i tak stejně bych radši zavítal k vám do jeskyní, které teda máte krásnější. My jich máme taky spoustu výborných a krásných, ale nejsou to ty úplně pod zem. My na to máme právě ty baně.

0: deň pred svojim umučením zjavil, jak nás miloval.
1: Keď si sadol večer k stolu s učeníkmi večeral a baránka jedli spolu, jak zákon predpisoval, poslednú im zjavil vôľu, za pokrm sa všetkým dal.